0: Rigorit le níos mó ceol daag ihre a fés secht. Dúr céit clús tapáhuiirt lenar na mthirí.
1: Seo iad na Heron is mó an teocht an seo. Ach cé a bheith ag ihre a hay. Seo iad na hamathirí.
0: A díla aint in LA. Silva Bumpa on tonight. Crossbat August Clooney, Free Your Mind. Sean Zagameg, Cian Cashudig on top spot on Tachtin Shaw, Beg Liklostal, Galua, Giver Feshacht, Slater, Brand New Chanel. 27.